0: Dźensa je 7. jana, to sym mam hižo praju, a z tym je wona tiž zakončena, sezona Romaka. Kajka wona bije, no to budu nam burja zawěšće hišće rec, ale snano so tun, abo tamne tiž praša. Kunc Romaka, a to na dnju 7. jana, što šlinčika ješ tradicija, nije to ma rzy biologisku přičinu. Rostlina ma so svunca, z tym tiž mocu nasrybač v přichodnych dniach, měsacach, so by kletu tež zaso dosć Romaka zakužďo sedavo na tala. Lečnu, abo tež zimski spa, lečny spa, so sekežovska rozselinja tež voprodže zasluživa je, tuž može mirne moce čerpač a nas znova kletu zaso zveselič. S tym je na pošeščih, što je hevak nového z naše domizny. To vie Katka Pyplec.
1: Serbski rozvoz. Povješće. Studiju Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. Šularjo na serbskih šulach maja tutun tođen skročenu vúčbu. Mjesto 45 menšinskih so jenož pohođinske šulske hođine vodmivaja. Napšekvat na vyši šuli Vorklice. S tym sú šie předmety zaručené praj navodnica Diana Šoučina. Na budyskim serbskim gymnáziu maja mešincu mies skročenými hodinami a kuncom po 6. hodinie, tak direktor René Jacvok. Navodnica Radvorskeje vyššie šule Diana Vočerjova zdželi, so maja šulario cíve týdžin po 5. hodinie svobodne. V Ralbicach smeja štvrtk a pjatk po 2. hodinje skročenú vúčbu. V Slepom je so šulske viednistvo za skročenie šulskeje hodiny za tutun týdžin rozsudživo. Všetky naprašované šule dodadža zo všetnie aktuálne rozsudža. V obsedžeri radvorského rodu Floriani Heilbronnery je so včera bronzová tafla nemskeje založby za pomnikoškit přepodala. Vona ma financielnu podpieru založby při ponoviniu rodu dopominač. Privátni daričeljo a vunožki loterie Glücksspirale sú ponovinie jednače historických voknov zmožnili. Cokonje je so 5400 euro za to darivo. Radvorský rod je jeden z 880 pomnikov škitaných objektov nemsky, kotrež sú ze spichovaniu profitovali. Na Vorklečanskej kupie je Kur Lipa včera večer před nečisto a 86-čimi zjavnú probu převied. Na přeprošenie Vorklečanského viesného tovarstva zaspieva Kur pod hovým nebiom najšelakoriše serbske štučky. Na poslední probie do lečnije přestavky predstaví Kur tradicionálne a moderne serbske spievy. Mies nimi bychu napríklad Nichtu nebie smáčerie, Kovádes Vúžica a tež přečelio skupiny Daisy Dogs. Vo zastaranie hostčí staraše so Vorklečanské viesne tovarstvo. Vokres Budošin zesilňa svoju penežnú podpieru za zamieruje zviazk Vúžiska jezorina Sakska. Za leto 2027 so dohromady 384 euro z popfatku k dispozícii staja a za 2028 nimale 320 euro. Zamieruje zviazk koordinuje turistické vúviče Vúžiske jezoriny a pomáči marketingu, vúvivaniu infrastruktúry a regionálnym zromadným dželem. Z vyšším finančným angažemangom maja so přichodnie z pomocou spichovania väčšie projekty zvoprodžič. Na letuším sympóziu tovaršnosti za vumiostvoje sliđenie v Irske vopčili so tutun týdžin serbska vumiostva Karoline Kraucec. Téma reka tunraz, kak so vumiostvoje sliđenie s menšinovými rečimi rozestaja. Kraucec pokazuje svoju instaláciu Rič, kiž zabira so s tým, kak je so serbština je svojbie přes brunicu zubiva. Vumilča rysuje přesedlenie svoje pravuky z vojorovského regiona do Delnie Vúžice a potom do Hornie Vúžice. Poveda vo vopkadnej serbštine z kotrejšie votrostva a vo svojich tučasných pracovaniach svojim dečom hornoserbštinu naučiť. To bych upovesť, že kotrež namákače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Wer dran?
2: Dźensa zmijemy zase raz dosć a nadosć słońca k tomu lětnam ročelu a wostanje sucho, žive slebro stupa běhu dňa na 33 stopňu, tak na meteorologuje wiesča. Dále wostanje hač do njedźele přeważnje słońčne, woprawdźe jara lětne tropiske wedro co nimale rec, kóžo dźeń bywa Čoplišo, nedźelu wiesče na meteorologuje samo 40 stopňu. Nezabudźće se tu iš na škit před słońcem na lepe kobok sadzić a tež ešte nešto na kožu namazać.
0: Aber na oči, to tež modi se, no, cíle vážne za oči tež. Na drohách všetko dere beží, brzka čežane tu neuhľadám s fujským systémem. Tu iš vám dobrú a viestu jezbu jeli nešto popoču napadne. Myslíče na to ráde. Přes četou funkciu naše damotné app MDA Serbia abo zazvonče to raz skrotka tu do budešina. Budešin 7.30, 400.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 poda po šeštiche. A to je Anna-Maria Brečnerec tu serbským rozvozu.

A tana hudźba je přewša krasna rano serbskim rozhłosu. Katka a Jakub tu s mojej przyjemoj. Dobry start do dźensnišeje sredy. A wede so wonim rěči, a do šćera skołoku o čone komca popučujem, poprawam přewidźeć njemožeće, rěču wo nowym Smart Mobility Lab, rěka přewoženě tako kajš inteligentny moderny labor za pohibowanie. Tam wuspytaja so boze wiedomostnicy teju drežane z napřikład autonomnymi trutami, robotarami a wiele dalšimi wieckami, tyž taki cepelin autonomny ma tam po wulkej hali lečeć. To klinči tola ketro zajmowe, abo potom mili se na kužepad tam raz nedźelu dojeć. Haj, tež, když nam nedźelu svitaja 40 stopnju, myslu se za zmier tam klimatisku připravu, dokež oni přeproša na džen votorenych duri do čorneho komca, do Smart Mobility Lab. Išče nie one lab, labor dotvarene, ale rade vas po tvarništu vedu, abo nimale hotovim tvarništu, a rozkvadža, što so tam přichodnych letach šitko vusledžič ma, vid za kulisy jedno z najvážejš ich projektu do přichoda pola nas ve Łužicy, tež štrukturnie zmieny, no bez dvila môžeš rec, nedželu mače skvadnošť domu a dalše pokyvy do dňa. Mladého tež na štvrtk a piatk a sovie na dženstnišu sredu mám tež nedom za vás v našich pokyvach tu serbským rozhlasu.

Doktor Taste. Wotem Sonny, lečeč po nebju. No a ja mětko rjane poskyt za was, kiž mjenuje so nowosće w obrazach. To šak je náš poskytk, zo nesłyšiće noš po ešte, ale možeće tež rade vuladać. Vabime rade tež s tutymi temami reportorojo a reportorki pobychu z kameru, například na kluštorskim svedženju Pančicach Kukove. Dále mamy za was tež w obrazy kunstydženského dudakového festivala Slepom spřijotowane a poladniemy do Kruščic, gdzież je so wubiedżowanie koniacych zapšahu při Fulke Cvorce przewedło a horeka jednocze tam su maturanča svoje wobstače aby ja woswiedzili maturna sjatočnosť smy za was zapopadneli z kameru. To a hišče wele viace namakače na našej internetowej stronie našej damotni app MDR Serbia a tu ještě dalších poskytków tam tež namakače kajž dječace wusywania serbsku hudźbu šudže a přeco možeće si tam deles čanečna šmuratko podcasty nedźenišich wusywanio tute nadjenice tež ARD Sounds app a to šo džaku ano rozhlasovému popfatky bez vabenia a dalších vúdavku. To môžu vám na kúždy pa doporučiť si tutom poskyt k ľubič dačnú a mlča generácia. Tá namaka naše novosti v obrazach tež na Instagrame alebo na Facebooku ako krutku videovú sekvencu. To sa tež zavešče přes informácie z domizny Kytro Vesela.

0: Kak so horcota na skut wuskotkuje, wo tym je runem mirčim bęk rozprawiał, no a krótko, po na posedmi chcemy z Katku wo tym poryczeć, kak so horcota też na nasze čivo wuskotkuje. Doto pak, so wie lube dzieci, z čivo je za was rańči postru.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosi so.
2: Mamy ju doma čitać, ale tež v šuli.
3: A tak, haj, to sluša do wučby serbsčiny. Môžu ti pak rec, zo to ve vyšich letnikach tak dale punže.
2: Ale mama da si tola trude knihy od nekajkých vosobov přečítač.
3: To trichy. Ona ma taki online-nowy přístup za portal, na kotrom so tajke přečítanske dataje romadža. Ale serbske kni tam jako audiodataje nimaja.
2: To pak je neferne, abo?
3: Je, kaž je. Přes to so starši šulore husto horša, dokež ma še možne serbsko-ryčne kni v opravdě čítač. Němsce šulore vůžija rady možnosť se vyste kni celé jednore přečítač dať.
4: Vítaj, taj.
2: Buď strujený, Lexio.
3: Vítaj k nám.
4: Mataj dźensa temu knihi?
2: Haj, ja dobu w serbštine čitać knihu Rivko od Jurija Brzana.
3: A tady chcesz wiedzieć, hač ma nichtu dataju, so bis ju přečítać dać mu.
4: Idea je prima. Hodzi so do dźensnišeho časa, ale tajke narawanje knihi Rivko nie dawa.
2: Okej, daju dočitam. Sme w šuli tola iżo zromadne započinali.
3: Staj hižo raz vo tem přemyslowoj, keľko knihu na sviče mamy?
2: Kak da ty na to přinžeš?
3: No haj, kóžde lito so tola knihu wudawaja. Tež serbske sú podla. A niedawno bojdaše mi Hannes, zo je loni dohromady 760 knihu čítal.
2: Hannes je loni 760 knihu čítal? Nima da vun žane druhé nalouky.
4: Prašenie so mi ľubi. Ja samo. A netko chceš wiedzieć, Józefina, kelko knihu jeso hač dotal na svieče wudało?
3: Haj, a hač mamy na svieče jace knihu abo jace čujeku.
2: Snano je runie telko knihu, kaj šeš čujeku na svieče. Ja mam jenoš jednu najlubšu knihu.
3: Ja pak mam jacere.
4: Dobre přirunowanie. Po takim, kelko ľudzi tu kvilu na svieče mamy?
3: Honio a deno Serbia su 60,000, so pisa.
4: To je hižo švarna ličba. Haj, na cywym svieče bydli tu kvilu přes 8 miliardu ľudzi.
3: A knihu? Kóžda kniha je nož junu ličena?
4: Knihu je celé jasne minje. Wokoło 200 do 250 milionów knižnych titulov, to su se vědomostnice vysči, při čímž so letnje přes 2 milionje přidružite.
3: Na to může Hannes vodňo a noci čítač.
2: Ale ja duračo kopajncu rač.

0: Hač drewe pisane kiszce tež kvodne je na takich horcych dniach wujki praša kšišć hodžin 8 a cicečí je. Kunc tydźenja z Česo zawyšče tež mocne počili takaž Katka a ja haja nedźelu kiwaja nam samo 43 stopnjow Celsiusa, tuž zabieramy so rad raz našim čivom a tež čopotu. Haj Katka na horcych dniach nad 30 stopnjami čuja so mnozy hižo kytro vučapani, samo gdyž jenož wot počuja. Što so při tym poprom našim čili takle šitko stawa Katka?
1: A jeżo bez pojeba je čivo při takich temperaturach silnie wužadane, čilna temperatura stupa a organizm spyta so přez počenje a rozšerene živki wokwodnič. Přesto so viace krije ke koži transportuje, so mua so čopvota tež vote dać. Runočasnje drbi vutroba spiešnišo bić, so by kožu kajšte šnucku na organe zastarała. Přes počenje zubi čivo kapalinu, štož krejne volum redukuje. To může k problemam optoka vjesć, v osebje, gdyż dlje stejiš. Tohodla čujemy so husto, mučni a zdžela se nam samo verči.
0: A tež čopve tropiske noce so husto v osebje počežovace, v osebje te vúžadanie môžteš rec, če od laso při horco, če samo spice češo vočerstviamy.
1: Čivo treba kvodne vumenjenja, zoby prave dere spač môr. Normálne spaduje naša čelna temperatura nocu, štož voloža vúsnenie. Gdyż pak v ostanie pře čopvo tuto vokvúdženie tak pravej nefunguje. To vieče k tomu, zo si pozdžišo vúsnime a hustčišo votučame. Nimo toho netraje potom tiež náš vúboký spár tak dlho, kotruž je vo sebe vážne za pravé vočarstvenie. Frekvenca vútrobe vostane vysoká a stresové hormóny môža přibierač. Cokonne začúvame spár přesto jako mene vočarstviace, samo jeli dlho ve vožu ležime.
0: A mnoze tež rozprávajú při horcoče vo špatný naladže, abo za maja malo apetita, kotru rolu raje da horcota tež za naše mentálne dere meče.
1: Vysoké temperatúry te vúskutkuja so vieza tež na naše moze haj. Štúdie pokazuje, zo sú ľudžo při horcoče spiešnišo nevní, abo znajmenča bude čučiví a môže so špatnišo koncentrovač. Rozsude padnú češo a pošetku na power prosto votebiera. Runočasne zubi veľa ľudži při horcoče apetit, štož zvisuje najskere zvistými čuovými signálemi. Čivo spýta tak přidatnú produkciu čopvoty přes požívanie vobinč. Mene jedže môže pak tiež k tomu viesť, so čujeme sa hišče svapší. Cokodne nastane taká kombinácia z čilného a mentálneho počožovania, kotraštiny horcedne vo sebe napínace.
0: A tu už vám přeje moje šítko dobre na tutých přichodných horcech dniach. Kak so horcota na naše čivo vúskutkuje, o tom s mojou rúne porečavoj skatku a vám rade tež ešte dorade dám za liečo. Mejče stajne vodu při sebi. 2 litra hač do 3 litru čivo na dzień treba, tež svunčná svunčným loko, svunčná krema, neje, na škodu, rune tak aj šnavoči a nešto na bovu, ale došak tež dere sami vieš, tuž dajte si netko kofi za svoj, čaj, kakao, aber tež kvôdny napaj, napoj do rania.

A wo sebje zbožony, kiž może dźensa tole činč. Minuce do wody skočić. Kiž ma pól doma stejo so wierno a dyž tež rozwosunice dźensnišim džasu. Startuja na rozprawnictwo. Nima ja jenoż mikrofon weruce, ale hustedy tež ma u kameru przy sebi hač w toši abo zaku. No a to sme na przykład pobyli tež na kloštorskim svedženju w Pančicach Kukowe. Wo tam sme šlake impresije, wobrazy przydziewali. Dale tež mamy wobrazy za was poskitku. Wod koncydženského dudakového festivala slepom sprzyjotowane. A poladniemy tež našich nowostčach we wobrazach dokro. Štic, čiž je so vubedžovanje konjacych zapšahov pri Fulke Córce předvedvo a horeka jednoče, tam sú maturanča. Svoje vobstače, aby ja vosvědčili maturantnú sjatočnosť, sme tež za vás z kameru převodžili. To a ešte veľa viace namakače na našej internetovej strone a tež našej dámotnej app MDR Serbia. Moži na to zaujšie tež znaje krutke sekvence na Instagrame abo Facebooku vozjevíme rune vo menovaných témach. No a dalšto dalších poskytkov namakače tež napríklad džičace vusevania serbskú hudbu šuže a přeco podcasty nejdźenišich wusywanju našej dámotnej app MDR Serbia a to, šo džakowanoho rozvosowemu popłatki bez wabenia a bez dalších přidatnych wudawkov.

0: Tu je šo bjeskónčne. Daloko preč Americe, na po osmiche.
1: Serbski rozvoz. Povjesće. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. Šulerjo na serbskich šulach maja tutun tydžin skročenu vůčbu. Miesto 45 menšinskich so jenož po hodžinske šulske hodžine vodmivaja. Například na vyše šuli Vorklece. S tým sú še předmety zaručené, praj návodnica Diana Šučina. Na budeskym serbskym gymnáziu maja mešincu mies skročenými hodžinami a koncom po 6 hodžine, tak direktor René Viacvouk. Návodnica Radvorskej vyššie šule Diana Vočerjova zdjeli, zo maja šulerjo cywy tydžin po 5 hodžine svobodne. V Ralbicach zmija štvrtk a piatk po 2 hodžine skročeno vůčbu. Tež v Slepom je so šulske vjednistvo za skročene šulske hodžine za tuton tydžin rozsudživo. Všetke naprašované šule dodadža, zo všetnje aktuálne rozsudža. V obsedžeri radvorského rodu Floriany Heilbronnery je so čera bronzová tafla nímskej zaožby za pomnikoškyt přepodala. Ona má financiálnu podpieru zaožby při ponoviniu rodu dopominač. Privátni daričelio a vunožky loterie Glücksspirale sú ponovenie jednače historických voknov zmožnili. Cukonie je so 5400 euro za to darivo. Radvorský rod je jeden z 880 pomnikoškytaných objektov nímsky, kotrž sú ze spichovaniu profitovali. Na Vorklečanskej kupje je Kurlipa včera večer před 1986 zjavnu probu převjet. Na přeprošenje Vorklečanského vjesného dvorstva zaspěva kur pod hujem nebjom najšelakoriše serbske štučky. Na poslední probě do lečnej přestavky předstajú tradicionelne a moderne serbske spěvy. Kletu aprilu hotuje Solipinjo na vosibity koncert skvadnostnje 120-letnoho jubileja založenja kora z novým oratorijom Jezusove dživy Felixa Brojara. Vokres Budešin zeselnja svoju penežnu podpěru za zamierový zvjazk Vůžiska jezorina Sakska. Za leto 2027 se dohromady 380 000 euro z popfatku k dispozici staja a za 2028 nimale 320 000 euro. Zamierový zvjazk koordinuje turistické vůbiče Vůžiske jezoriny a pomá při marketingu, vůvivanju infrastruktury a regionálnym zhromadnym dziele. Z vyšším finančným angažmangom maja so přichodnje z pomocou spichovania větše projekty zvoprodžič. Na letošním sympóziu Tovaršnosće za vůměstvové sledženje v Irsky vobdželi so tutun tydžin serbska vůměča Karoline Kraucec. Téma rekatunras, kak so vůměstvové sledženje s menšinovými rečemi rozestaja. Kraucec pokazuje svoju instalaciju Rč, kýž zabira se s tým, kak je sa serbština je svojbě přes brunicu zubiva. Vůměče rysuje přesedlenje svoje pravuky z vojeruského regiona do Delnje Vůžice a potom do Hornje Vůžice. Poveda vo vopkadne serbštine, z kotrež je votrostva a vo svojich tučasných pracovaniach svojim dičom hornoserbštinu naučič. To bych o povestče, kotrež namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmieme dosť a nadosť svunca, k tomu jenož malo mročilo, žive slepro stupa bývú dňa na 3 a 33 stopňu a meteorologo je vysťa nám za dženstnýši džín, tak menovaný UV-index, po takým intenzitu svunca od 7, to je za našu končinu jara vysoko, nezabúčte si tu iš na svunčnú na oči, čapku abo kubuk a na každopad tiež škýt, kotrož môžete si na kožu namadať pred svoncom. V príchodných dňach býva stajne horcišo a horcišo, hač do nedele očakujeme temperatúru hač do 40 stopňov.
0: Čas za kvôde napoje. Kajž kvôdna kloštorská voda beží v obkat po Vůžice, vyskače nesem žane vúľadal, rade môžete nám zdžiliť přes četú funkciu našej dámotnej app MDA Serbia. Abo zazvoče, tu do budeska studia Katka a ja, so veselí môj.
1: Serbský rozvoz.
0: No da, do džensnýšie srede, peč po napo osmiche.

0: Čeho dla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Mamy ju doma čitać, ale tež w šuli.
2: A tak, haj, to słuša do wučby serbsčiny. Môžu ci pak rec, zo to we wyšich letnikach tak dale punže.
1: Ale mama da si tola trudy knihy od nekajkich vosobów přečítač.
2: To trichy. Ona ma taki online-nowy přístup za portal, na kotrom so tajke přečítanske dataje romadža. Ale serbske knihy tam jako audiodataje nimaja.
1: To pak je neferne, abo?
2: Je, kaž je. Přez to so starši šulorjo husto hoša, dokež ma še možne serbsko-rečne knihy v opravdě čítač. Němsce šulorjo vúžija rady možnosť se vyste knihy celé jednore přečítač dať.
3: Vítaj taj!
1: Buď strojený, Lexio!
2: Vítaj k nám!
3: Mataj den sa temu knihy?
1: Haj, ja dobu v serbštine čítač knihu Rívko od Jurija Brzana.
2: A tady chceš vědět, hač ma nichtu dataju, so by si ju přečítač dať mu.
3: Ideja je prima! Hodzi so do dženstnišeho časa, ale tajke narawanje knihy Rívko nedava.
1: Okej, daju dočítam. Sme v šuli tole hižo zromadne započínali.
2: Staj hižo raz vo tem přemyslovoj, keľko knihu na sviče mamy?
1: Kak da ty na to přinžeš?
2: No haj, kóžde lito so tola knihy vudavaja. Tyž serbske sú podla. A njedavno bojdaše mi Hannes, zo je loni doromady 760 knihu čítal.
1: Hannes je loni 760 knihu čítal? Nima davun žane druhé nalouky.
3: Prašenje so mi ľubi, ja samo. A netko chceš vědět, Josefina, keľko knihu je so hač dotal na svieče vudavo?
2: Haj, a hač máme na svieče jace knihu abo jace čujeku.
1: Snano je runje telko knihu, kaj šeš čvojeko na sveče. Ja mam jenoš jednu najljubšu knihu.
2: Ja pak mam jacere.
3: Dobre přirunovanje. Potakim, kelko ljudi tu kvilu na sveče mame?
2: Honjo a deno Serbia su 60,000, so pisa.
3: To je hižo švarna ličba, haj? Na celom svieče bydli tu kvílu přes 8 miliardů ľudí.
2: A knihu? Kožda kniha je nož junu ličená?
3: Knihou je celé jasné minie. Okolo 200 do 250 miliónov knižných titulov, to sú se vědomostnice vysčí, při čímž so letně přes 2 milióny přidružité.
2: Na to může Hannes vodňo a noci čítač.
1: Ale jadu raczej kopańcu raczej.

0: Šlinki bez časnika a snano tež bez radija. Po tom minuce bychu dženca svyšeli za kiva nam kunc tydženja vulka horca ta snano samo rekord 40, oko 40 stopňu poka zabavěšča na meteorologojo. Je napo dživečich dalši novinki za našu domiznu, za našu vůžicu ma Katka spřijotovaná.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Šularje na serbskih šulach maja tutun tođen skročenu vůčbu. Mesto 45 menšinskih so jenož pohodžinske šulske hodžine vodmjevaja. Napřikvat na vyši šuli Vorklece. S tým sú še předmety zaručené praj navodnica Diana Šočina. Na budeskim serbskim gymnáziu maja mešincu mes skročenými hodinami a koncom po 6. hodinie, tak direktor Reni Jacvok. Navodnica Radvorskej vyššie šule Diana Vočerjova zdželi, so maja šulario cuvy džin po 5. hodinie svobodne. V Ralbicach zmeja štvrtk a piatk po 2. hodinie skročenú vůčbu. Tež v Slepom je so šulske viednistvo za skročené šulske hodiny za tutun týdžen rozsudživo. Všitke naprašované šule dodadža, zo šednie aktuálne rozsudža. V obsedžeri Radvorského rodu Floriani Heilbronneri je so čera bronzová tafla nímskeje zaožby za pomnik oškyt přepodała. Vona má na financiálnu podpěru zaožby při ponoveniu rodu dopominač. Privátni daričeljo a vunožky loterie Glücksspirale sú ponovenie jednače historických vokno zmožnili. Cokonje je so 5,30 euro za to darivo. Radvorský rod je jeden z 880 pomnikov škýtaných objektov Nímsky, kotrež sú ze spichovaniu profitovali. Na Vokličanské kupie je kur Lipa čera večer před nieče 186 zjavnú probu převied. Na přeprošenie Vokličanského viesného tovarstva zaspiva kur pod hujem nebiom najšelakoriše serbske štučky. Na poslední probie do lečnej přestavky predstajú tradicionálne a moderne serbske spivy. Kletu aprilu hotuje so Lipinjo na vosebity koncert skvadnostne 120-letného jubileja založenia kura s novým oratorium Jezusove dživy Felixa Brojera. Vokres Budešin zeselňa svoju penežnú podpěru za zamierový zviazk Vúžiska jezorina Sakska. Za leto 2027 so dohromady 384 euro z popfatku k dispozícii staja a za 2028 nímale 324 euro. Zamierový zviazk koordinuje turistické vůviče Vúžiskej jezoriny a pomáha při marketingu, vůvivaniu infrastruktury a regionálnym zromadnym dziele. S vyšším finančným angažemangom maja so přichodně s pomocou spichovania väčšie projekty zvoprodžič. Na letuším sympóziu tovaršnosti za vůmjostvové sledženie v Irske vobčili so tutun týdžen serbska vůmjoča Karoline Kraucec. Téma rigatun raz, kak so vůmjostvové sledženie s menšinovými rečimi rozestaja. Kraucec pokazuje svoju instaláciu Rč, Rč, kýž zabiera so s tým, kak je so serbština vieje svojbie přes brunicu zubiva. Vomilče rysuje přesedlenie svoje právoky z vojorovského regiona do delnie Vúžice a potom do hornie Vúžice. Poveda vo vopkadnej serbštine z kotrejšie votrostva a vo svojich tučasných pracovaniach svojim dječom hornoserbštinu naučiť. To bych ju povieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Temperatura stupa bielu dňa na hač do 3 a 33 stopňu. K tomu svunco, svunco a hišče viac svunca vočakujeme. Nímale žanem ročele dženca nevúľadame, tež v přichodných dňach byla stane horcišo a horcišo. Nedželu vočakujeme samo 40 stopňov, do Sakske dotalište nemiahme.
0: Na druhách šitko, dere beží vyska, če žane nímam poskytku. Tuž vám dobrú a viestu jezbu hišče serbským rozvozom. Hač do dživečích.
1: Serbský rozvoz.
0: A zanku reacenej.

0: Kunc tydźenja z Česo zawěsće tež mocnje počili, takaž Katka a ja haja nedźelu kiwaja nam samo 43 stopnjow Celsiusa, tuž zabieramy so radra z našim čivom a tež čopotu. Haj Katka na horcych dniach nad 33 stopnjami čuja so mnozy hižo kytro wučapani, samo gdyż jenož odpočuja. Što so při tym poprawom našim čili takle šitko stawa, Katka?
1: A jeżo bez pojeba je čivo při takich temperaturach silnie wužadane, čilna temperatura stupa a organizm spyta so přez počenje a rozšerene živki wokwódnič. Přez to so viace krije ke koži transportuje, so mua so čopvota tež votedač. Runočasnje drbi wutroba spiešnišo bič, so by kožu kajšte šnucku na organe zastarała. Přez počenje zubi čivo kapalinu, štož krejne volum redukuje. To může k problemam optoka vjesć, v osebje, gdyż dlje stejiš. Tohodla čujemy so husto, mučni a zdžela se nam samo verči.
0: A tež čopve tropiske noce so husto v osebje počežovace, v osebje te vúžadanie môž tež rec, če odla so při horco, če samo spice češo vočerstvjamy.
1: Čivo treba kvôdne vúmenenia, zoby prawie dere spač môr. Normálne spaduje naša čelna temperatura nocu, štož voloža vúsnenie. Gdyż pak v ostanie pře čopvo tuto vokvúdženie tak pravi nefunguje. To vieče k tomu, zo si pozdžišo vúsnime a hustčišo votučame. Nimo toho netraje potom tiež náš vúboký spár tak dôl, kotruž je vo sebe vážne za pravé vočarstvenie. Frekvenca vútrobe vostane vysoká a stresové hormóny môža přibierač. Cokonne začúvame spár přesto jako mene vočarstviace, samo jeli dlho ve vožu ležime.
0: A mnoze tež rozprawuja při horcoče vo špatni naladže, abo za maja malo apetita, kotru rolu raje da horcota tež za naše mentalne dere meče.
1: Wysokie temperatury te wuskutkuje sobie za też na nasze moze, haj. Studie pokazuje, że są ludzie przy horcocze spieszniejszo niewni, albo z najmniejsza bóle czuciwi, a może są szpatniejszo koncentrować. Rozsudy padną czeszo, a pożytku na power prostsze wotebiera. Runoczasnie zubi wiele ludzi przy horcocze apetit, što już zwisuje najskiera z wiestymi czułowymi signalami. Čivo spyta tak, přidatnú produkciu čopvoty přes požívanie vobinč. Mene jedže môže pak tež k tomu viesť, so čujeme so hišče svapši. Cokonne nastane taká kombinácia z čilného a mentálneho počožovania, kotraštiny horcedne vo sebe napinace.
0: A tu už vám přeje moje šitko dobre na tutých přichodných horcech dňach. Kak so horcota na naše čivo v úskutku je o tom s mojou rúne porečavoj skatku a vám rade tež ište dorade dám za liečo. Mejče stajne vodu při sebi. 2 litra hač do 3 litru čivo na džen treba tež v slunčnom loko, slunčná krema, neje, na škodu, rúne tak až na oči a nešto na bovu, ale došak tež dere sami vieste. Tu už dajte se netko kofi zasvodžeč, čaj, kakao, aber tež kvôdne napoj do rania.

krótko do cibidlki na dźwěče. Woni praja haj, a minja tyž haj. Kolipa je čera přeprosyła na wjesny kupie we Woklecach na zjawnu probu, a tam su zaspěwali. 180 připosłuchariów pod hołem nebiom su naličili a su se krasne serbske stučki naposkali. Na przykład moderne spilby kajš Nichto nebes mačere, Kvovades Vužica, abo tyž Daisy Dogs přečeljo.

0: Kak ugleda to serbske w hrše bozu, bo tom informirujo žinca zagronita za serbske nastupnosći města Anna Kosacec-Kozelova w měšćanskem parlamenće w svej litnej rozpšavje. Kubanje ma tam nejšvětše městno, veno uzvignjo šake pozitivne, předovšem zavježenje serbskeho ceptarskeho studioma na Baramborske technické univerzite.
1: Se vě, tam so vegin velich luži, předovšem teke na krajnej runinje, pracovali za to, ale teke od poka města jsme mi šikne zgromane velkin za to pracovali až to přižo a z takem měl to také sobou jen hožovský úspěch. A k tomu my jsme dali tak náš stipendium za studium, aber za studium formy ještě raz polepšili, tam te změnici tomu, až to lašče, že o to pracovaš. Jo. O ten stipendium a já vegin mego jáno za to ještě raz vábiš ho, až přosím také abiturienta abo luže kenšce kše jan studium zgotovaš abo jan dalekupvanske studium gotovaš až procioš ovo naš stipendium našego mjesta.
0: Konkretnje jo nin to možno, až teke studirujúce z Ukraja, napríklad z Česky a Pilske, se pracujú v serbsky ceptarsky studium mjesta, nin to musí teke mjesto studentov přivábiš, ku kubaniu na mjestnje, to groni našich šulách, jo teke nico dodáva.
1: Pozitívne jo teke až ten hod, kenc slušati zakladne šule při Brunšviku im parku, až ten teke pokšacujo, až to serske zapšegnjo.
0: Kak to konkretnje ugleda, to neo Anna Kosacojc-Kozelova groniva, šula při Brunšviku im parku, co uši toko zavjazč, serbščinu ako fach groni Kosacojc-Kozelova, po našom napšašanju ve šuli a statnem šulskem omše pytaju dale ceptarku abo ceptarja, mjesto se žitce tam vitaj šulu, to jo teke předvižone, ale to stoje abo padnjo ze serbskimi ceptarjami. Jo nam gronju jednik šulskego amta Uwe Mada. Vedpovedne obzamknjenje šulske konference teke štine maju, šim važne jo, až maju ukniki šansu hejži, što jadnučki je zakvadnije vitaj šule mjesta do ludki šule mjestče.
1: Ze žilojske zakladne šule, ludki šule, oni teke popšom vegi na to gledajo, tola majo tam caso stariše svoje obmyslenje mežeme, licrunoš nesme v tem šulčkem obcerku te zakladne šule. Tola tam naše mestno krigno štogljaš. Mi smo serba, a co mi to mestno miš, ale ne bydlime v žiloje.
0: Jo, a to ma teke cyniš s tym, aż žilajska šula jo přemała, ma přemało špo a notne peneze za nuo tvary dale feluju. Žinca viacor na zgromažinje měščanskego parlamenta, co Kosacojc-Kozelova išči wiele věci temu naspomněš, kak gleda vena do přichoda.
1: To jo tek južo žila, ten stav žažaš ako jo. Gledok musíme gledať v našich šulách, v našich institúciách. Vášne také až v rýcne šule, čo dále beží. Nic neho se vie, až dále beží. Také v Serbskom muzeumie. To sú přece proce za to dobre statkovať.

0: Žinca jo žene Svetego Jana k tomu, što słyšali rovno beže słowo, serske bjatovanje kujanje su teke mili ve kezlem. To jo jużo było nižilu. Štefani Kraucojc ulicujo.
1: Predjanskego rituanja vete vjasce su zvene velali namšu. To je bila dvejorecna namša. Psalm a epistlu su sežske a nimske ljazuvali. Dvejorecne su bjatovali a sviju vjeru uznavali.
2: Kak su tveje statki tak velike, tveje mysli su neumjernje dvumoke.
3: Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum.
1: Bez reži jo zavisče stojal Jan ten dupjar. Bez režoviku su žen Jana svišili ako lišojske gede, šak se žen Jana a gede blisko lišojskego a zemskego zaurošenja slunca. Gede su zahob sasa, žož přibira svetlo obšin zase. Jan stoj za nedlejše dne leta, za svetlo, a teke za plodne liše. Biblii ste opisovani proženje Jezusa a Jana, a ca samodrugosti mašelju kradu podobnej. Křesťané majú vysybný žien, žož se spomínajú na zmakanie mašerjú, ka Marie a Alžběty. Tomu dňu se groní Marie doma pytanie, na nímsky Maria Heimsuchung. V starém burském svíše sú gronili tomu dňu předežnúska Maria. Vytom je také bylo na tý námšev kızlem to grono. Na selský jo ľazoval Hartmut Leibner.
2: A za Alžbětu příže cas, až dejašo prvožíš, a vena peroži syna. A jeje susježi a přijašele zvršachu, až bješo ucinil knies svoju zmilnosť na njej a veni vjaselachu se z njeju.
1: Na Jana jo tak ako na Jezusa cakal grozny kync. Jana su zamodovali, to jo se stalo na žycenje žuki krála Herodesa Antipa. Tu žučo jo se upšasilo jogo glou na tableše. Taki kejnc nejo cakal na Jana v kızlem slednu neželu. Jomu su v tradicionelnym rituvanju Jano vytrgali t mdracki, kytarž su pkšeli jogo obljak. Ako namša je su stupili z cerkve, jo slunco mycne svišilo a gece su šuknych zachopili rozluštovaš.
0: Namšu kudnju svetego Jana ve Kezlem jo rozpravila Štefani Krautzec.

Kokulkowaš, uševaš, šiš, origami, to groni z papiere, šake zložovaš, kreslíš, milovaš, šoto myžeš o na modernej psieze, ktoraž bužo víče zase ve sarskem domje vytpudnia zigar pešich se zachopio. Cesto teke grome, že sarski spívajú, přitom uknute gnúe slova a obroty, chtož rád sam ze svýma rukoma nieco gotujo, šikne sú učebne přepšosone, sveje riedy dieli pak sami sobu přinjast pod drdak.de/rucny-živo dostaňaš a vece informáciu.